0: Dobrog zvuka nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.